starosti, kdor se spremeni v kamen, v tuji roki oživi, s kamnom se dobiš, kar